0: a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, vždyť to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

vyhlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: čalmy zpívat ho. Nebudem zpívat ruce, spínat čalmy zpívat ho.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Vkládal na stůl sodíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

se jasná obloha a nezaprší a nezaprší a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech, ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom, ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sám.

koš i bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný pod houbí od ptáků v nízkým boroví. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub, suším ústa otrávený, nenaložený jsem.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi...

Parazity stojím jak přibitý u palesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělo střelba, bitva je vyhrána, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si hodím šňůru, já jsem totiž člověk, který svoje city jenom stěží ovládá, ovládá, ovládá. Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

0: 기 Lalalalalala
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý. Zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat. Vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamer.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Podkapávají jedna za druhou paličkové bubínky, rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají, jakože by chtěli být.

ani let, jen bezejmenné přijít mý, kdo zkusí to dnes první, jistě pohoří. Ani potom, ani teď, světla výkladních skříní, kdo tě nehřeje a přitom

ani bouře, ani blesk. Možná občas trocha slzí, někdo dotkne se tě zlehka, už jsi promoklá. Ani touha, ani stesk, ale člověka to mrzí, že v takové chvíli

deky ani plyn, ale dáš si pár tahů. Všichni, co tu sedí, jsou tví staří přátelé, k sobě nebo k ním, v tomhle kolotoči vztahu.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
2: Těšíme se na vás!

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: se dá všechno a hned.
1: Ale takový vždycky byl a bude svět.

Zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cinkotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v sozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaní, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

Eva svýho jméno a tribuny stávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekáš.

zvědavý, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West.

ještě si vzpomínáš, čemu jsme se to tak smáli? Možná to byl jen sen a někdo mě štíp. Co jsi mi chtěl říct, snad si to řekneme příště. Co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám

jaksi. Kompasy očí míří na sever, kde plují veleryby mezi příborníky. Mezi talíři na sládých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí až zemře v náruči dámy, ne, nepodobné a oblečené.

Na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře, až dotančí, dotančí.

až budu jednou hezký kluk, tak si to řádně oslavím. A celý týden budu na štěstí a na krásu si pít. Až budu jednou hezký kluk,

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas zblikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

na cucky rozstřílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

Varů jsem zpátky Rus za Rusem, už jdou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí, už jdou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

baš. Buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš.

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho, klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

a magnety v silové poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed. Stékají po tváři někam dolů, až tam

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

dopředu, většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku.

0: Zvoník v srdci přestal být.
1: Eva přišla pozdě domů, zapomněla zavřít byt. Ustlala si postel bílou,

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Hudba hory přenáší.

Stránek mi 1000 nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

se ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nít.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak staň. Komnaty jantarový, pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

svých spod. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou víc.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, něžnou touhu zase mít.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu zase mít.

astronauta při nejhorším kufruje rum a deka. 3, 2, 1, na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku rum, do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tom domě vycítíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá meda, tak jak to žádná jiná.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chodit s dívkou z kavárny, rozumí mi báječně, jen nechce prozradit, kolik žen její let, jak dlouho jí nosí svět, ještě že mám pro tohle to vyvinutý cit.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, třetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co v oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd.

Ja to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak za blibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace,

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

načmi slova sú. Skočím do té tůně, kde se zlaté rybky třou.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl,

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Čekává na mě u předměstského kina kostýmu z rozervaný plachty.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáky,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

vystud a zůstaň trošku lidská. Už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v Rezavém kočáře, ten ani

na tom kopci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne slegmen.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

vlady. A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě, hlídám vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Hav, hav. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví.

vděče za podrbání od pána a jeho sleče. Uži ten kočí padnul kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu na lunu. Když zvládne listopad a z lesa slyším střílet a z nebe do rybníka padají

Kira. Hafaf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

Bilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem.

divočák zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

0: soud mu určil 8 000 na náhradu škody.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
3: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

je slunečný den, tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vaz, rychlej běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží.

ať si třeba zlomím vaz. Rychleji běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas. Veliké tajemství na dosah leží v okraji světa, když dojedeme včas. Jediné přání mi žhavé slunce splní a krásné mládě vyslyší můj hlas a od základů můj život.

moje soukromí sny, tak se to konečně krátí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Před nějakým časem začal jeden chlapík bastlit něco, co se podobalo hodně velké kastli. Ptali se ho, co to bude, a on, že prý loď, a přitom byl na míle od jakýchkoliv vod. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Nešlo jim to do hlavy, když viděli tu váhu. Brzy měla na délku loď dobrých 300 sáhů, 3 podlaží nad sebou a zavalitý trup, k tomu pěkně z boku velký vyklápěcí vstup. Říkali o něm, tomu straší ve věži. V tom vidí, jak míří k lodi žirafy a sloni, zebry, sovy, medvědi a též chameleoni, hadi, krávy, nosorožci, mouchy, pavouci, kolibříci v klokani, vždy pěkně po dvojici. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Po zvířectvu nalodil se přede všemi zraky, sám se svojí ženou, synové a snachy taky. Z břehu na něj hulákali, když tu vrata řach beze slova zabouchl a zmizel v útrobách. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Pak se ale spustil déšť a velká voda v ten den zaplavovala vše kolem nevídaným tempem. Ještě zaslech, nenechávej nás tu ve štychu,

Moje ruce mě vzali z postýlky, byla zima, studený ráno. Na botníku u zářících spirál jsem se hřál. Jak se strefit do rukávu košilky, na stole kakao přechystáno. Punčucháče, maminé, ty mlč.

bušily do mých zad, když se teenager vracel až ráno. U botníku říkal, mami počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat, na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

Jean. Po kopcích by ranci zvlnili nebe.

Simone Lane does that.

nějak mi nejde spaní. Galino, pražák na vinobraní. Galino, co jsem tě prvně viděl. Galino, co jsem tě prvně slyšel. Galino, bolí mě pomyšlení. Galino, že tebe pro mě není. Galino,

smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla, Galino.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Dou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Až se sejdem znovu pod stromy, v hebké trávě,

0: To jsem nezaslech,
1: klarinec pokoje.
0: Vím, že jsem samý spěch
1: a ty už si dámu.
0: Víš, někdy hodiny klamu
1: a cesty zůstávají na patách.
0: S jarem jsou bledule,
1: kurýrem dobrých zpráv.
0: Teploměr na nule už k oblakům stoupá. Noc byla na slova skoupá.

0: kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

když jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

Dlo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

ty všechny jistě předhoníš, prchneš jak uteklo sně, a všechno jim to navoníš, jako navonělo smě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé.

Viděl jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla a on si toho ani nevšiml. Tak je to s každou láskou, tak je

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá.

světa se vede špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co lítají.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

vytírat jídlo celém, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře koudlaní éterické oleje, pak vykousat strach loků, spěněné sny spolu.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Po prařece plavili se na pramici. V praškole neznali učeb.

snad zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce.

0: před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Pohybujeme se v mrtvých zónách. Je to nadnárodní sport, letíme s větrem o závod. Nemluvme o tobě, nemluvme.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Tak nějak bolí zadřená křízka, tak nějak svědí po jehle v pych, oděrka v srdci, citlivý místa, musíš to střebat.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakoby jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo, noci letí.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cení.

Kdo má na věc vlastní názor ergo, poslouchá svý alter ego, slupne ho to s ještě větší chutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry.

auto u smažalně ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl.

say all you see. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu, filozof vržený.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

stůj, já volám prosím stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

změne tvůj život, Marie. Plyne tvůj

Ty chceš něco víc, ale co to vlastně je, nedokážeš říct. Tak mám ti dát klíč, nebo sladkostí kornout, mám přinést bič a poslušně se ohnout, mám se hodit do kvádra.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje, kravěnky.

0: Folsom Emile Blues.
1: Děda býval natěrač a má.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potesem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatounka to je kus zlatem kovanej.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka to byl kus

uspěchaní, kam jdou a cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš, a zatím tady dole, kde jsou louky, lesy, pole, dí.

šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati

rody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

0: trati Těším, Přerov, Kolín, Praha, Plzeň.
1: Je krátce po 16. hodině.

probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece...

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: si vypijeme na zdraví.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: Kvarcovovi mlýny melou pomalu a jistě. Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny, zrývej mne, zrývej nekonečno.

0: Seberte mu brejle!
1: Ale on tu umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
1: Vypadni!
3: Surové křiky!
1: Dveře jsou tam!
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snů, v makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou noc.

tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s

tančil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo, zenický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marí v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský, uvěř mě, Marie.

tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil

čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk horomu. Ještě je tráva a oheň

ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel sem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nie.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

Proč prý jste, pane, tolik smuten? Co když vám srdce pukne? Ty dvě smály se jak pominuté a kasály si sukně. Mě každá z jedné strany rafla.

nás neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

0: trstkový knedlíky.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

mraky zase dáhnou na Taubrič. Když jsem šel kolem, tam že sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějakej hit. Zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč. A on thank you very much.

To, že jste zvědaví, tak tuze. Dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze? No a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie.

rameno. A potom slédl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou tou.

a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně, to voněl čaj.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty

Dneska se mi, já tě žeru, ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak se mi řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit, chlapů je tam 200. Chtěla poznat místní folklor, rituální tance. Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku,

0: pochopila, až když v úkol česnek zavoněl. Divý sklad je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když v úkol česnek zavoněl.
1: Ham, ham, ham.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.

že do Dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jak.

nohy tě zebou a na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš ty ve mně, já tebou, však za obzor sám poletím.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně prázdnej chlad.

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika. Byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci.

prázdný. Potichu, potichu, potichu, potichu, potichu. Dělám se vzácným, dělám, že spím. Vezmi mě sebou na cestu, přízraku z jiné dimenze.

svádím dan svému povolání. Je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Večerní Praha, večerní.

už musím nějaký chleb. Do titulku Brejlík v

0: Večerní Praha.
1: Večerní Praha, večerní Praha.

Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

Byl jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý duch. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcí, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem.

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořilo se.

stín, co nejde vyplašit. Ví o mě, já vím o něm. Oba se stejně klepem.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

to říct, oči má šuhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tví dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. Zítra se s vámi

pečet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posad mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá. A moře pění, odejít smí se, jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej bože, jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá.

boku, na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalít sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit.

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem,

všechno to zažili jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

se začalo. Já rock and roll bát se nemusím. A takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný kráv. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh bych dospravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

Váme. Nemůžete takhle hulit, chlapi.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná s květborovým stínem do země někoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouháku se slámy a výhly nesvedej hned.

naše místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, jenom tady těm, co mají zlost, jinak

Dália Čepice, poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,